Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Rádio Jih Cimbálka. Rádio Jižní Moravy.
1: Tam, kde jsou moje koreně, rájom tu zem nazveme. Tam, kde štíty mohutně

0: tam jsou moje koreně.
1: Kde našel jsem cit?
0: Lásku i zmierenie. Kde národ můj pradávny, no večne mladý, učil ma pokore
2: i prekonať pády.
0: Tam jsou moje koreň. Kde matkina neha a otcova múdrosť všetko zlé zaženie. Tam vo zvenách lúk i pastvín, tam spočiniem.
2: Tam moja duša zase.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Rádio Jich Cymbálka.
1: A když bylo před kostelem

Rádio Jich Cymbálka. Hodonínsko 91,4 FM. Hoš!

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
1: Slavnosti česneku se blíží. Cítíte to? Ta nezaměnitelná vůně? Do Buchlovic se vrací král kuchyně. V sobotu 25. července ožije zámek Buchlovice, největší česnekovou slavností v České republice. Čekají vás poctivé česnekové speciality, soutěže, řemeslný jarmark a hlavně ten nejlepší český česnek přímo od pěstitelů. Přijeďte provonit svůj den. Slavnosti česneku Buchlovice 2026. www.slavnostičesneku.cz.
0: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Rádio Jihcimbálka. Počasí.
1: Dnes na jihu Moravy skoro jasno až polojasno, odpoledne a večer občas i oblačno se 27 až 30 stupni.
0: Právě posloucháte Rádio Jihcimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Rádio Jihcimbálka. Počasí.
1: Dnes na jihu Moravy skoro jasno až polojasno, odpoledne a večer občas i oblačno se 27 až 30 stupni.
0: Právě posloucháte Rádio Jihcimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Pořadem Za vínem na Rádiu Jih.
1: Kterak se české roze z Roudnice nad Labem dostalo mezi 50 nejlepších růžových vín světa. Kdo byli habáni a jak šikovní byli nejenom ve sklepě a medaile z Portugalska. Spolu s tradičními pozvánkami na vinařské akce, to je moje dnešní nabídka vinařských novinek a zajímavostí na rádiových a cymbálka. Já jsem Rastino Janovíček a jsem blázen do vína. Přeji prima poslech.
0: S Jihem za vínem a Rastino Janovíček. Premiéře každý čtvrtek od 19 hodin a v repríze každou sobotu od 11 hodin na Rádiu Jih. Alkohol je určen pouze pro osoby starší 18 let. Pijte s rozumem. Tento pořad podporuje Vinařský fond České republiky. www.vinazmoravyacech.cz

0: Vítem Zavínem na Rádiu Jih.
1: Začínáme v Portugalsku na Portugal Wine Trophy 2026. Na největší vinařskou soutěž v Portugalsku pod záštitou OIV letos odjelo 78 tuzemských vzorků do konkurence 2200 vín z 29 zemí světa. No a výsledek? Naše vína si odnáší parádních 32 zlatých a 5 stříbrných medailí. Nejúspěšnějším výrobcem se stala Bohemia Sect se 7 zlatými za sekty Prestige, Louis Gerard de Chateau Radigne, Extra Brit. 4 zlaté pak přidal novosedlský Vinofol, zlaté medaile přivezli ale i vinné sklepy Lechovice a vinařství Baloun. Zadařilo se i Gazaň Winery, rodinnému vinařství Vican, vinařství Burian, Oldřichu Drápalovi, vinařství Pavlov, Šabata, Tesařík, U Kapličky, Žůrej, víno Masařík, taky víno Drábek i vínu Mikulov. Tak další důkaz, že naši vinaři nemusí trpět komplexem méněcennosti před zbytkem vinařského světa. Aromatická bílá vína a sekty, samozřejmě nejenom ty, se v mezinárodní konkurenci prosazují spolehlivě a pravidelně. Mám radost a všem úspěšným vinařům posílám velkou gratulaci.
0: S Jihem za vínem a Rastíno Janovíček na Rádiu Jih.

0: Jihem za vínem. Na Rádiu Jih.
1: Ve Velkých Bílovicích otevřeli habánské sklepy novou zážitkovou trasu, takový virtuální výlet do minulosti, který stojí za to navštívit. Mimochodem, víte, kdo vlastně byli habáni? Šlo o takzvané novokřtěnce, kteří v 16. století uprchli na Moravu před pronásledováním ze Švýcarska a Tyrolska. Sem sebou přinesli znalost výroby keramiky, vyráběli jí kachle, nože, kovářské výrobky, byli velmi zruční hodináři, však přijeli ze Švýcarska, taky stavitelé mlýnů i pivovarů. Co je zajímavé, že žili v přísných komunitách, všechny příjmy šly do společné pokladny, děti byly od 3 let pak vychovávány kolektivně. Ale zpět k jejich zručnosti, vinařiny se to totiž týkalo taky, dokonce patřili k nejlepším v celém regionu. Po roce 1620 byli z Moravy postupně vyhnáni, ale jejich sklepy, stavby a přístup zůstal. A dnes tento příběh oživuje nová trasa v autentickém prostředí více než 400 let starých sklepů s audiovizuální projekcí a atmosférou, kterou zažijete jen ve sklepě. Tak to berte jako zajímavý tip na výlet za poznáním nejenom vína, ale i dlouhé historické tradice na Moravě.
0: S Jihem za vínem a Rastíno Janovíček na Rádiu Jih.

0: Rádio Jihcimbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
1: Slavnosti česneku se blíží. Cítíte to? Ta nezaměnitelná vůně? Do Buchlovic se vrací král kuchyně. V sobotu 25. července ožije zámek Buchlovice, největší česnekovou slavností v České republice. Čekají vás poctivé česnekové speciality, soutěže, řemeslný jarmark a hlavně ten nejlepší český česnek přímo od pěstitelů. Přijeďte provonit svůj den. Slavnosti česneku Buchlovice 2026. www.slavnostičesneku.cz.
0: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jihcimbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jihcimbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocimbalka.cz.

0: Vítem Zavínem na Rádiu Jih.
1: A ještě jedna vinařská zpráva, která stojí za zmínku. Mezi 50 nejlepších růžových vín světa se letos zařadilo i víno z Čech. Svatovavřinecké roze ročníku 25 z vinařství Zámek Lobkovic Roudnice totiž uspělo v prestižním výběru Top 50 Great Rose Wines of the World, který pořádá organizace Wine Pleasures ve Španělsku. Víno získalo 90 bodů a stříbrnou medaili, přičemž zlatá hranice stojí až na 95 bodech. Pořadatelé ho označili za jedno z největších překvapení letošního ročníku a pochválně zmínili i historická teruá vinic Čech. Svatovavřinec je přitom tradiční česká červená odrůda pěstovaná u nás po staletí. Tentokrát se ale ukázala v růžové podobě. Lososová barva, vůně jahod a malin, svěží a pitelná chuť s přirozenou elegancí. No, pořadatelé říkají ideální volba na letní odpoledne a já se k tomu doporučení samozřejmě přidávám taky.
0: S Jihem Zavínem a Rastíno Janovíček na Rádiu Jih.

0: Během za vínem. Na Rádiu Jih.
1: No a ke konci našeho povídání o víně samozřejmě tradiční pozvánky na vinařské akce, kterých je opravdu hodně. Vždyť jsou prázdniny, čas dovolených, tak co budete sedět doma, a když bude třeba pršet, tak není nad to zajít k vinařům do sklepa. Tam totiž to neprší. Tak si pište Blatnice pod Svatým Antonínkem, Bořetice, Bzenec, Čejkovice, Dobšice, Dolní Bojanovice, Dolní Dunajovice, Hrušky, Ústopeče, Mikulčice, Mikulov, Milotice, Muť, Čenice, Němčičky, Nový Šaldor v Sedlešovice, Pavlov, Polešovice, Popice, Přítluky, Rakvice, Šatov, Tišnov, Uherské Hradiště, Valtice, Velké Bílovice a taky Velké Pavlovice, Vlkoš, Vrbice, Vrbovec a ve finále i Znojmo. Tam všude vám vinaři dají pokuštovat nějaké to jejich vínečko. Tak já věřím, že si vyberete, podrobněji se vše dočtete na vinařském portále Vína z Moravy, Vína z Čech. No a já se zase za vámi těším příští týden. Do té doby se mi mějte moc hezky, žijte zdravě a pijte moravské víno. Dobře vám radím, váš Rastíno Janovíno.
0: S Jihem za vínem a Rastíno Janovíček. V premiéře každý čtvrtek od 19 hodin a v repríze každou sobotu od 11 hodin na Rádiu Jih. Alkohol je určen pouze pro osoby starší 18 let. Pijte s rozumem. Tento pořad podporuje Vinařský fond České republiky. www.vinazmoravyacech.cz

0: Fabiany a Zbyněk Kopeček uvádí Vinařovo okénko. Dobré rady a tipy pro všechny jihomoravské vinaře.
1: Dobrý den, od mikrofonu Rádia Jih přeje Zbyněk Kopeček. Letos na nás léto opravdu a doslova vletělo. Intenzivní vedra a sucho rostlinkám ubližuje a proto, pokud použijete ochranný postřik, přidejte do něj i výživu nebo stimulant růstu. Horkem a suchem stresované rostlině to pomůže a je jedno, jestli jde o révu nebo rajčata. A protože jsme na Jižní Moravě, kraji plném nejen révy, ale také různého jiného sladkého ovoce a šťavnaté zeleniny, musíme si také říci něco k ním. Zejména u ovoce jako třešně, meruňky, broskve, nektarinky bych už byl opatrnější s aplikací postřiků. Blíží se rychle doba jejich sběru a ochranná lhůta a zejména u systémových přípravků je velmi dlouhá. Chemii nikdo jíst nechce. Uvědomme si, že zejména u stromů napadených mšicemi, co trápí nyní hodně sadařů, nahradí polepový pás instalovaný na kmenu plnohodnotně jedovatý postřik. A pokud na rajčatech či jiných plodinách zaznamenáte po suchém počasí náznaky plísně, použijte buď biopřípravky bez ochranné lhuty, například Rock Effect, nebo se zastavte v naší prodejně vinařského domu a nechte si doporučit podle typu rostliny a stádia, ve kterém choroba je, přesný typ ošetření a přípravek, který můžete použít. Hodně také záleží na zelených pracech, zejména u zmíněných rajčat. Trhání fazochu a probírka listů u rostliny musí být samozřejmé. No a pokud už se vám podaří vše dotáhnout do zdárného konce, chceme si úrodu co nejdéle uchovat. Máme v nabídce mnoho knih, které nám poradí, jak svou úrodu užívat co nejdéle. Pokud pamatujete neskutečně praktické knihy inženýra Balaštíka, máme od něj ještě skladem několik desítek kusů vzácné a velmi praktické knihy Vaříme rádi, ve které se třeba dozvíte, že zavařovat lze i v myčce. Samozřejmostí nabídky naší knihy sekce jsou i knihy Babské rady od brněnské popularizátorky domácího hospodaření a redaktorky Českého rozhlasu Jarky Vykoupilové. No a když už se bavíme o zavařování, musím říct, že i náš vinařský dům je na tuto sezonu připraven. Máme nejen cukr v balení 25 kg, ale tekutý hroznový cukr v balení 2 kg či různé podpůrné aroma. V nabídce nechybí ani želatina, kyselina citronová nebo i vina, a to v malém balení. Najdete tady i kyselinu askorbovou, tedy vitamin C, vhodný ke stabilizaci produktu. No a samozřejmě zavařovací sklenice. Máme výběr od 5 litrů do malých 3 decovek, ale nejrozšířenější jsou sklenice 0,73 litrů se závitem takzvané omniovky. No a ty vám letos můžeme nabídnout za cenu 11 korun, tedy za 11 korun novou sklenici i s víkem. A to je docela dobrá cena. Pravdou je, že doma dle svého receptu naložené okurky, meruňky, třešně nebo broskve nemají konkurenci. A v zimě, jako když je najdeš. Od mikrofonu Rádia Jih přeje hezký den Zbyněk Kopeček, vinařský dům Dumňany.
0: Vinařovo okénko na Rádiu Jih. To jsou dobré rady a tipy pro všechny jihomoravské vinaře. Od Zbyňka Kopečka z vinařského domu v Dubňanech. www.vinařskydom.cz. Alkohol je určen pouze pro osoby starší 18 let. Pijte s rozumem.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Rádio Jihcimbálka. Počasí.
1: Dnes na jihu Moravy skoro jasno až polojasno, odpoledne a večer občas i oblačno se 27 až 30 stupni.
0: Právě posloucháte Rádio Jihcimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz. Rádio Jihcymbálka. Počasí.
1: Dnes na jihu Moravy skoro jasno až polojasno, odpoledne a večer občas i oblačno se 27 až 30 stupni.
0: Právě posloucháte Rádio Jihcymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
1: Slavnosti česneku se blíží. Cítíte to? Ta nezaměnitelná vůně? Do Buchlovic se vrací Král kuchyně. V sobotu 25. července ožije zámek Buchlovice největší česnekovou slavností v České republice. Čekají vás poctivé česnekové speciality, soutěže, řemeslný jarmark a hlavně ten nejlepší český česnek přímo od pěstitelů. Přijeďte provonit svůj den. Slavnosti česneku Buchlovice 2026. www.slavnostičesneku.cz.
0: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Rádio Jihcimbálka. Počasí.
1: Dnes na jihu Moravy skoro jasno až polojasno, odpoledne a večer občas i oblačno se 27 až 30 stupni.
0: Právě posloucháte Rádio Jihcimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Rádio Jih Cimbálka. Počasí.
1: Dnes na jihu Moravy skoro jasno až polojasno, odpoledne a večer občas i oblačno se 27 až 30 stupni.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Na rádiu Jih Cimbálka máme rádi dechovku a pěkně od podlahy si hrajeme od pondělí do soboty vždy od 12. do 15. hodiny.

0: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
1: Slavnosti česneku se blíží. Cítíte to? Ta nezaměnitelná vůně? Do Buchlovic se vrací král kuchyně. V sobotu 25. července ožije zámek Buchlovice, největší česnekovou slavností v České republice. Čekají vás poctivé česnekové speciality, soutěže, řemeslný jarmark a hlavně ten nejlepší český česnek přímo od pěstitelů. Přijeďte provonit svůj den. Slavnosti česneku Buchlovice 2026. www.slavnostičesneku.cz.
0: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Na rádiu Jih Cimbálka máme rádi dechovku a pěkně od podlahy si hrajeme od pondělí do soboty vždy od 12. do 15. hodiny.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Na rádiu Jih Cimbálka máme rádi dechovku a pěkně od podlahy si hrajeme od pondělí do soboty vždy od 12. do 15. hodiny.

0: Rádio Jihcimbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
1: Slavnosti česneku se blíží. Cítíte to? Ta nezaměnitelná vůně? Do Buchlovic se vrací Král kuchyně. V sobotu 25. července ožije zámek Buchlovice největší česnekovou slavností v České republice. Čekají vás poctivé česnekové speciality, soutěže, řemeslný jarmark a hlavně ten nejlepší český česnek přímo od pěstitelů. Přijeďte provonit svůj den. Slavnosti česneku Buchlovice 2026. www.slavnostičesneku.cz.
0: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jihcimbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jihcimbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocimbalka.cz.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
1: Slavnosti česneku se blíží. Cítíte to? Ta nezaměnitelná vůně? Do Buchlovic se vrací král kuchyně. V sobotu 25. července ožije zámek Buchlovice, největší česnekovou slavností v České republice. Čekají vás poctivé česnekové speciality, soutěže, řemeslný jarmark a hlavně ten nejlepší český česnek přímo od pěstitelů. Přijeďte provonit svůj den. Slavnosti česneku Buchlovice 2026. www.slavnostičesneku.cz.
0: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Rádio Jih Cymbálka. Rádio Jižní Moravy.
1: Když točí se svět víc, než bychom chtěli, když si říkám, už chci stop.

se jednou ztratíš všedi všedních dnů. Nikdy není pozdě začít hrát jinou hru, dokud dýchám,

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.
1: Ani jsem si bičíčka nenamazal, ani jsem si šnorečky neprivázal. Ach, kerak, vyjedu po tu horu, odpadl mě bičí.

στο Βιέννη.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Já jsem dobrý, ženu mám zlu. Já jsem dobrý, ženu mám zlu. Keď si jdem do krčmy, keď si jdem do krčmy, ona za mňu. Keď si jdem do krčmy, keď si jdem do krčmy, ona za mňu.

odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.